0: Channel 77. Dvojte o milení hitovi. Dvojte o milení hitovi.
1: Hey, this is Rihanna. And my umbrella.
0: Slušaš.
2: Channel 77.
1: Samo hitovi.